jsem chudý, jsem sláv nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpí.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.
3: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch.

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež dopí.

najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio Melody.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

0: tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.